Sɛŋ nɛ e fáa e gaŋa lɛ́ kili-kiliŋ fáa mii mɛi fúlua ínuu dɛ́. Fáa mii kuŋ dɛ́ tíri sãa í waa ǹuu fáa zu bulu ní nyɔ. Ɓɔ sɛŋ kɛɛ gaba-ɓɔlɔŋ lɔɔ̂ŋ nyaŋ mii fíi-tee saa loŋ mɔ́ la lɛ́ɛ nɔ ɔ̀ sɛŋ lii kɛɛ. Kélee mii líkili-ŋai kaa ɓɔ a kòlo kɛɛ fáa ma ɓɔ̂ŋ. Saa loŋ mɔ́ ɔ̀ tɛɛ lii su kɛɛ mii mii nyaŋ miɛ̂ŋ. Wɛ́i a sèe lii mii fáa mii ní. A fáa lii mii kɛɛ ńtãraŋ mii sii David dí í zaa nɔ. Ńtee kpanaŋɔɔ kaŋ ń sii mai fáa mii zumɔɔ dí. A fáa mii sie lii ɓɔ̂ŋ fólo mu bei su, bei sɔ̃ɔni kpanaŋɔɔ kpa. Maa mii ŋ̀kɔlɔ lɛ́ɛ ma nia ɓɔ̂ŋ fólo su. Kélee mii ŋ́gaa ɓɔ̂ tí kpa, ɔ̀ ní ŋ́gaa ɓɔ̂ ɔ̀ tí tɛ́i. A fii ɓɔ̂ sãraŋ tãŋ-tɛ́rɛ sɔ̂ɔ mu wɔ̃i yɛ ɔ̀ kula bei su nia. Saa loŋ mɔ́ Israɛli lɛ́ sɔ̂ɔ ɔ̀ í lii nyaŋ mii fɛ́ yɛ ɔ̀ sèe lii kɛɛ. A kpundɛ́ ma ŋ̀wɛ̂i tãi nɛ́. A kpundɛ́ ma a nyaŋ beiŋ. A kpundɛ́ ma ɔ̀ kpɔ́ fɔ̂i mu bei kuŋ lɛ́. Sãa ŋ̀kɔlɔ lɛ́ ŋ́gbuŋ mii yɛ a sɛlɛ lii saa nɔ ɔ̀ maa tiri. Ńfáa ŋ̀kɔlɔ lɛ́ ńfáa ma ɓɔ̂. ŋ̀kɔlɔ lɛ́ dãaŋ kɛɛ ŋ́gaa sâi sãraŋ fíi ɔ̀ su nyaŋ ma ɣele le, yɛ sãraŋ fíi ɔ̀ su nyaŋ ma íŋuŋ su le. Nyaŋ mii ɓɔ ɓɔ nûa dɛ́o.